0: Nabuset mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestje. Studio Blanka Funzela.
2: Dobranje. Veradvorski stari cirkvit se sreče jeso čera na vučarja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominalo, kiš jeso čera pred 100 letami Mirko je narodžil. Za svoje dživo za Serbu, vosebe pak za službe za komija, bu jeho mjeno na čestnu taflu pšivzate kotra švisa stare cirkvice. Na njeje je netko jenacit se mjeno vuznamnih ljudi za švrh let stotku doka menja zadepane, kiš su so v Radvorski vosadže narodžili, abo skutkuvali. Komija je svjatočnost v obrubi u Svedženjsku na rič, miješe Januk, kiš bi je začas Achima Brankačka 15 letu predseda kora. Doarstvo přečeljo Smolerec knirnje je so čera nesvačidle ze serbskimi staviznami se zabirao. Na letnem vuleče doarstva predstajištaj Trudla Malinko a Andri Wirt 20 přitomnem mjestrujim porebnišćo, cirke, znedeši faru a rod. Přitom v obledachu si serbskorečne pomniki a zonichovo serbskich vosobinach, kotrež so njede veus narodžichu abo tam skutkuachu. Mestutimi bie farer Juri Men, kiš bie ve vosomnatem letstotku z rečarskim kirlušom jednu z prinichvumjuskich literarnych tvorbu serbski reči napisao. Šula Kamila Klimanec Budešina je dostala stipendi Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopet ve Česke. Doromade pečat sitseči stipendiju je so rozdžilivo za vopet ve Česke jenoš jenički. Šulaka Serbskeho gymnazija je od sreč septembra hač do sreč oktobra v Praze a přebyva tam pola hostne svojbe. Zato je so naliču při požadanskich rozmuach přečivo drujim šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyva v Nibelčicach francouzska delegácia agrárno-ekologického towarstva z gmeny blízko Cannes. Oni sú hosťo nibelčanskej založby za nučko kmanosť. V zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii biorataru a struktúrach sa struje zeživenie opýtachu čera biobúru Marka Smovu, Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkavaja so niedže, z niedže 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedženje po miłočanskej skale, za přednošky a dživarničky. V Rozborku je Svobodny stat Sakska dalši džel policajskeje vysokeje šule dotvaril. Kajž financne ministerstvo z dželi su čera ci nuje přebyvanišća přepodali. Doromade maja tam netko mjestno za 500 studovacich. Dotal bi džel z nich decentralnje ve mjestče zamestnjene. Jako přichodne dostane Vysoka šula Sakskeje policije išće moderne treningove centrum. Doromade investuje Svobodny stat v Rozborku aktualne niedže 500 milionů euro. Ve Vojke Dubravje ma nuva miestnosť za vierovania nastač. Svobodne vierovania chcedža přichodže tamniši vodarni poskyčič. Gmene Radvo, Vojka Dubrava Malešece sú na zajšvem posedženju v obsamkli ideju stavnistva podpirač. Kajž praj vesnanosta Hardy Glauš vúživa so ležunosť dotaljenoš za kuždoletne remeselniske viki. Z nuje vierovanske miestnosťu maja tež sanitarne trakte nastač. Vodarnja bo 1920 natvarena a je 24 metrov vysoka. A to bichu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a na naši, abo ve naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca převahuja mročele na nebju. Vone može so přece zase podešťovač, abo švíle so možne samotež jednotlive nevedra. Maximálna temperatura takle okolo 21 stopňov. Jutce potom haj trochu jace slunca a tež temperatura takle okolo 21 stopňov.
3: A 4 Drežďany nás mia kamienicami s Drežďanami novým miestom a Drežďanami zapadom. Tam je so nezbožostavo, tam je droha zaračená.
1: Serbski Rozvoz.
3: Po takim autodroha. Pečminčino po napo. Sedmich.

0: Was am Inchinopanapo? Set mich, yeah. Der Radvorio dam Maya was rich staru zirke ve kotrisch visasche total kamend na tafla atos es mir na mi zitzechi wusnam noch serbo wasabine kotrisch zu serve sein schwichlitz dort gach ve rad was gewosate na rogili kiba venis gut govali mich au Chislan abschickwat, aber Handri Dutschmann, Jakuba Tschischinski, Juri Wiener, aber Josef Noack. Jako, jedene zitzete mirno, jeso him tschera nitko tisch, de mirno nebo Achima Brankatschka pschidruži, wokis berunje tschera svoje stote narodnine switchi ukur mir, jena svjatnočnost sprosse, a tuš to pschetschelo svojbnoch avesnenjo je pschischwo. Jan Nuck, napschickwat bewele lit, vikurje Braua Ruka Brankatschka.
1: Ja myslu, bez Arima Brankatska, Kormea, nebyl 600 let mou na svojské savizne zladovač. On je 47 let tom kory dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časa, když je nemali kory jazenov. Ne on vodku dožita čísnov, ale je celé prostě vabil a na koncu tom kory zase znímali bezvedomia. Doživi nas budžil. To je jeho najväčšia zásluha a vyzerá tiež jeho autorita, jeho charisma. U nemu ľudí himať, zajímovať, zahoriť za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohový spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živenský skutk.
0: Top Raj Jan Nuck. Komia, tož to přečelo svojbnoch a viesna ňo je spomínavo včera na Achima Brankatška.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vulký džiuto běše, když říká, že zase nová serbská app vůvíje. Kostarians, ona říká. Vůvíta za to, že můžeš kajš na Instagramě obrazy postovat a se tež od přečelu obladač. Tohle jak vůpadá aktuálně okolo serbských appů. Užívají se z toho jíště a jsou snadno jíže nové plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobí se v příchodě vůvíč? Všitko to zoniče podželu večer pola nás.
0: Zadkula.
1: Meet Savage.
3: Pondělo večer.

Bosničinu dosede mich, lada jo ještě raz na setkání evangelských servo, srbské evangelské tovarstvo a mači je svůj bečenca ještě vážně pokývám všetkým. Šušce prostě so je nož na ekumenické nutrnosti v obdělič s dekanom Vítom Ščapanom a srbským superintendentom Kristofom Rumelom, to může so tak tež činč. Netrbače na kůždu pat so na pučovaniu v obdělič přijetšte tež radlubě, je nož na nutrnost a potom na vjesadu a zromadnu svačinu. A štušce ještě nešto přinosovač, když so tam bifej kječi na tvari. Može tež rade nešto ze svojské kuchně sobu přinest a přihotovač po takým. Nutrnost bude na večer pečeš.

0: Več minčinov do sedemih.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Juri Čornak z Nebečic.
2: Magenta svečime sveče Marije Kraljovne Janželu a sviatach a zdobom Kraljovne Mira. Stavizne tuto sveče započinacho sa s Marijanským leče čiat na 654. 100 let do toho vyše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Až v leta 1969 sa vundňa je na císte mie svečeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pauva 4. Sú Marianske svedže na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvách učekáme sa Sviatej Marii ako kráľovny nebes. Taktež u krásnosti v Rožovcu, kdež ríka v poslednej stúčce, kto si u nebesách skonoval. Na dženstnejšim svedženiu češťuje sa mač Boža s dobom tež ako kráľovna míra. V našim nemernom času mieli sa na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mír. Tež v Međugorje je mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mír, mír a jenož mír. Všako sa vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný Rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadách týdžin se zvášňom spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás mač Boža, to zromadná pačeraja vo mír, pretože zvy duch ženy nespí, nech je vohanie ščivujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, Svinadavku a zamovitosti tam nižšie vosadem.

0: Das ist natürlich schon, wusste der mich. So, Schulerios, wo ich noch so, wie hat sie das Schmorrad gehabt, so Knie, dicker, ja? Oh, so tschüss, am ich doch will, Bobkisch, wo ich tschüss. Hinakupa, da ist ein paar Tschera, na serbskim Gymnasium, du bist Mestsche, tam sa i Ludowe, na kvadnisto, domowina, kooperatiski Projekt, nascha serbska Knia, da ist eine Schulerin, die Dschewerte Holetnika. Ziel Projekta je Kniha, se Textami Schulerio. Tschera, rikasche Idee zbirac, aprenio linku napisac, a to scho se spomocu modych autorum, kaisch Jana Bogušova, Lydia Maciova, je so sobudo Schulski, Vauki Sednova. Poskała.
1: Czy masz ty do tytułu, Marcia? Nie,
2: ja mam do tytułu. Ja się przemusiła, ale to ja nie mam do kury.
3: Szulaki dziewiątoletnika przeczytają, a pokazają się mesowu prynne idee za pisanie swojskiego teksta. Inspirację za napisane literarne tworby podawa im Jan Bogusz. Wundre nie żaden wuczo, ale sam autor tekstu, a wie, jak ciężko je zapoczat knamakać.
4: Ja sam pozitivne překvapene a vidžuje kreativne potenciál, kak oni ideje namakaja za svojský text, kak môža oni postupovač, započat ka kunc namakač, také aj trude jednore vice, ktoré špak za sja muslu kužo autora, autorku nie sú přeco tak ľuhké a kak môža oni aj najlepé postupovač.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulorio hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť, kvázi, keď sa stajú mašinu, što buchmo pončinili, když buchmo mali do zajšvoša alebo do príhoda liečiť.
6: Ja pisam je nudzku na monolog. Ka ważna je na pół godzina, jo, also, što môže tam chodzić, što môže so zostać, je na pół godzina.
3: W prynej šulskej hodzine projekta Naša serbska knia je so veľa stało. Prynej linki, mysle a ideje. W osobinský svod šulariu, što oni sami rade čitaja, však tež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čitam rade fantasy knih, kýž maja pa tež veľa realita nutská, ale tež ja rade ľuboštinské knih. Najhoštíše ja čítam nemské knih, ale tež serbské knih.
6: Ľuboštinské romány, abo tež rade krimie. To ma zajmuje, kad ľudí mysla a hajte na piatoš pontež.
7: Ja rade čítam fantáziu a autobiografie. Ja som nekde čítala od Tom Felton. Da tun Raya what Draco Malfoy what Harry Potter
6: so ja jedu nika kokozibel ki hodin uns busom atoer de Bruder Juno Chitam.
3: Wird dann ne Jovanicze Studentka Milenka Šočić Techniku Mindmapper rozvoji.
8: Dein Projekt des modig Autor ja raspischür de gestak muja ones ihr wisst du so das das wanne pisaja so da de da mal Luigi Chita ja so dort bloß das sie benetchina hat er möchte ja gerade psycho da motivovat das sind ja sana eine schwert ja jo de pisane sasse benanka ja dort das no ja ravuki krok da psycho das habs ich autoro
3: a du der schak je treba a jeli ka schula ki a schula ja twerja dale rade chita ja so schak des serbska knias bolze subich nerbuche jakovano takým projektom.
0: Lydia Maciova je serbský gymnázium Budušin opetáva tamní šulaky a šulery od 9. letníka so rúnie ve projekte Moja serbská kniha. Vúspetája kniha má konc leta hižo vynč. Veľa úspecha, veľa knavosom.

0: Napu Vosemiche.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Blanka Funcina.
2: Bratvorski stari cirkvic s rečce jeso čera na vučarja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominalo, kiš jeso čera pšet stoljetami Mirkoje narodžil. Za svoje dživo za Srbu, osebe pak za zaslužbe za kormija, bo jeho meno na čestnu taflu pšil za tekotra švisa stari cirkvice. Na nje je netko jena ciceče menu vuznamnych ľudži zašvých let stotku dokamenja zadepane, kiš sú so radvorské vosadže narodžili abo tu skutkovali. Komia je sviatočnosť vobrubil. Svedženskú nárieč mieši ja nuk, kiš by je začas Achima Brankačka 15 let tu obšetseda kora. Tvorstvo přečeljo smolerec knihanje je so včera nesvačitle ze srpskimi staviznami se zabirao. Na letnem vuleče tvorstva predstajištaj Trudla Malinko a Handri Wirt, 20 přitomnym mestrujim porebniščo cirky z nedeši Faru a Rot. Přitom v obladachu se srpskorečne pomniki a zonišu vo srpskich vosobinach, kotre so nede veuse narodžišu abo tam skutkovachu. Mies tut mi bie fara Juri Mien, gisch bie we vossom natem letz dot guses, ritscherskim kirluschom, jednu sprinnig wumjuskich literanich tvorbo serbske ritschi napisau. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sachs-Kommunisterstva za kultus za šulski vope Česky. Doromade peča cicici stipendiu je se rozdželivo za vope dve Česky jenož jenički. Šulaka Sapsko-Gymnazija je od sreč septembra do sreč oktobra Praze a přebyla tam pola hostne svojbe. Za to je so v naliču při požadanskich rozmovach přečivo drujim šulariam přesadživa. Od štvortka přebyla v Nybylčicach francouzská delegácia agrárno-ekologického tvorstva z gmeny blízko Cannes. Voni sú hosťo nebelčanské založby za nučko kmanosť. Zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii, biorateriu a struktúrach za strúhe zaživenie vopytachu čera bioboru Marka Smovu, Ronia Rebiša a Ignáca Veselu. Čenca popodňu zetkávaja sa znieče 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedženie po miločanskej skále, přednošk a dživaničky. Večo bude zjavný koncert, jak švarca banda, na ležunosti založby Nebelčicach. V Rosborgu je svobodný stát Sakska další džil policajské vysoké šule dotvaril. Kajž finančné ministerstvo z džilí sú čera cínové přebyvaniča přepodali. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodné dostane vysoká šula sakské policie ešte moderné tréningové centrum. Dohromady investuje svobodný stát v Rosborgu aktuálne niečo 500 miliónov euro. Ve Vulkej Dúpravie má nová miestnosť za vierovania na stač. Svobodné vierovania chcedža přichodže tamnejší vodarni poskyčiť. Kmene Radvo Vulka Dúprava Malešece sú na zajšvém posedženiu v obzamkli ideju stavnictva podpirač. Kaž praj viesanosť a Hardy Glauš vúživa so ležunosť dotal jenož za kúždoletné remyslníske viki. Z nový vierovanské miestnosťu maja tež sanitárne trakte na stač. Vodarnia bu 19.20 natvarena a je 24 metru vysoka. A to bych o naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj dženca drejem ročele pševahuja a može so tež přeco zase podišťovač popodňu, môže so potom snač tež raz svunčko pokazač, maximálne 21 stopňu dženca, júce trochu přečelnišo, ale rúne tak kvôdno, tež tak chceš.
3: Na drohách v Serbskej Vúžice so ničo nestáva kečbu prošu. V Drežďanách na A4 tam je so nezbožo stavo, tam zdieľa je autodroha na smier Kamenica a Lipsk zaračená.
1: Serbski Rozvoz.
3: Štiri menšine po napo, vosem ich je. Ja.

0: Tak klinčeše to včera večer kamiencu a z tajke atmosféru väčšina z nás zaviesče tiež božč zviazuje. Za svedženiom, kýž je šako tiež imateriálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak cí to išto viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacorých funkciách, kýž o 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovarka na programie.
1: Also muss man nicht jeden oder zwei Monate Predator, Psychiatrie, trainieren, Jahre akuten Sattel. Dann die Übung, die hat wirklich change, so eine Routine, nur so eine Sammelte, die der Preine in der Tschechie. Das ist eine Lüge, die ich bin, hatte Belada, ja.
0: Ustup, die was wutschow arko, je wutschow wetschow, potte ich ihm jeden Zwerschko. Piatnačletná Smerdžičanka je s dobom tiež šulorka na Lessingovom gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čaho maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve viestej mirie celé leto na to přihotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
1: Najprve prajene přes celé leto vojuje šulerio, kojiže radoni vodtun vo vince, alebo vodtun tak menované klasenfane, tu najlepšie z radone nose. A te vince, also das ist die najlepsche Schulere von ihm. Da zähle Schellacke, ja. Halle, seit ich gehe, ich glaube, Moja auf Nest. Also seit ich hatte in der Woche Wulka Tschecht. So, Moja auf Schimpoka, seit ich habe, ist ein Tag bei einer deiner Liebscher oder deiner Liebschi, Radoni. Oder ist ein Subut deiner Liebscher. Heißt in der Wulka Tschecht, ja.
0: Viac hat 1700 Schulerko a Schulerio BW Drastsche, Wutschenje Punjelu Doborstsche, a so Stwortkwetscher Symbolistze sa so domiesta na Uroči. Po legendze leží vukadišťo tutej tradície 15. letstotku, jako huziča miesto kamienc vo Rožachu. Obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dzieči byli drastče z miesta, vojakam napřečo, načoješ so huziča smilichu.
1: Tun přečo z mojou radonu, když sú pan šil bylo zotvane, a to co vince, že to opravdu rána si to obladač. To znamená, že vôbec to opravdu veľký highlight, ja.
0: Svečenský čáhaj a vústup čevozvučovákov za Danu Kacerec budú príhodné dny tiež trošku napínať sem. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tiež jara veselí vo sebie na vúľky voňostroj sriedu večer.
2: Čarovšieho sviča ve kamincu, po takým zaso znatú božč, až to štvôrtka ste Jane Šelekoríše dybky tam na programe Kultúra, Šport, Šelaké aktivity. Tam je na kojíže pat za kojíždoho nešto podľa, ja so nadžijam za vás tiež. Felix Cíš, bieše popuču, je zezbierav tak pravú atmosféru. No a ja načo da so vy takhle dopomniče, chcete nám to napísať, što radľubi môžete přes náš čet, što da je so vám na kaminskej božči tak kulivo, jazz hat spodna po 8. Ich dobre ranje přijem moj z budyského studia. Blanka Funcina a Diana Fručec, kremichovam. Yes,

Prem svoj hudbne plane v obroči, či dale listovač. Jaz mi hodinje mjez 8. Dječich, Thomas Walter spiva, to je Michaela Melzorova v tuti hodinje. A srbski hodinski oktet je tež podla. 7. 8.

0: Luba Hanna, dobre ranje. Nitko se ižo cečim letniku. Wow! A tež učbna šula, kopenca, rijovanje, šo so zaso započne.
1: Hej, hej, teden je polno. A ja sam minu, kaj šak nešto. Dobre ranje.
0: Praju nu, ty tola tež kopencu raješ. Je to tak, co přinžeš automatisce s novým letnikom tež do nové klasy pola kopence?
1: Bola mi to tak je, ja som bola v F2 a rajo netko v F1.
0: Aha, to je zajímavé. Nic je než tréning, ale tiež rýso potom příchodných týdženiach započnú. Kopario modžinu D miachu hižo priny tu nio. O tým vám potom nudom rozpraviamo. Najprv súchajte, što je so na kopaniščach sveta hižo šo zajímavého stavo.
1: Je pokal na Makau.
0: Lieče 1966 tobie, po takim před 60 letami, když je paduch pokal světových mistrovstvů z muzea Londone pokradnou. Překlepaný psyk s jménem Pickles je při ukočovaniu zlatý pokal na Makau, dokud je jen paduch celé jednoré do kjoka čísnou.
1: Rá, půl na červených kartu.
0: To je so 2001 argentinske stavo před 15 letami. Tam je sudnik, šo dohromady 36 červených kartov jeničky revudžilju. Na koncu je samo tým vonka na vavce a trenariam červenú kartu pokazal.
1: Kopario a kilometr.
0: Vytola vysše, zo kopario rie na stejnosti tam a sem běhaja a ženia na blaku nestia. Pola profijových kopario běha rajo cvi rie nekak 10 do 11 kilometru. To je nekak tak daleko, kajš od Budyšina do Malešec.
1: My všako rajmo na menším polu. A my so 90 je než posta menšinu.
0: To je po takým domjacu nadavk za vás. To raz vusledžič a vumirič.

0: Polícia z Gili.
1: K zrašce mi s vosobovým autom a kolesom je štvrtk večer Malešecach došlo. 16-letný jedeše se svojim kuhom ze zležunosť na Linjansku drohu a převidža při tým. Pošim zdač u kedy 22-letného mode kolesova počerpi lohke zranenia na oče a kolesu nastavecna škoda niečo 12 000 €. Budeský strojotný studni je 72-letný šofér Opela štvrtk popodňu 12-letného Hulčica převidžal, kýž cíše překoca pěšku přepriečič. Auto zjedže do 12-letného, kýž se lohko zraní, 72-letný pak je prostče dali ju bez toho zoby zastav a Hulci pomal. V občerné šledženské napravy vědžechu zastavníku potom k zavinovarie nezboža, zastavníci z čas Sache může jizbnu dolnost a zavést Čechu auto, rentner doby se nitko nedovoljeného odsalenia z měst na nezboža dla zamůjč. Policia je štvrt nímale 5 hodin do spěšnost šmíriva a to na S4-10 vysokosti Nibelčice, tam, kde směš maximálně 7-10 ječ. Od něžto věca čistu auto bě štyrci přes spěšně popuču nejspěšnější bě fort zvoje ruské značku ze svěce hač 100 km/h. Šoféra očakuje netko 100 euro pokuty a dybk ve Flensburgu. A štvrtk popodňu je so 75-letný muž z Kulova pola polície přizivil, kýž je zdžilil, zo je nechto na jeho kočku cilil. Pozdaču spoje troje cilbu, dojezechu kočku k skutnemu lekári, kýž môžeše kočku od bolosti umožiť, škodované zapoda vozivine přečivo neznatým, dla přenženia přečivo zakoni vo škyče zvieriatu.

0: Riedel knetschesatz. Verrat vor Jutta Maja, was rätsch se staru zirkvitschko, kotres wissasche dotal kamentna tafla, se smenami zizeci wuznamnich serbo. Was ab ihnen abschikwat, kotres wissave saschwirchlitz dotkach, verrat was gewossage narodili kibatisch, wenn ihr skutkowali, abschikwat hier to michau Czesla napšikvat, abo Andrej Dučman, Jakuba Čišinski, Juri Vina, abo Josef Novak. Jako jedine cicite mjeno je so jim čera nitko tute mjeno mjenuce nebo Achima Brankačka pšidružilo, kiž bi runje čera svoje stote narodnine svičil ko meja, je nas ja točnost šprosil, a to išto pšečelo a svojbnih a vjesnano je tiž pšišvo. Jan Nuk napšikvat bi vele let v korje prava ruka. Brankačka.
1: Ja myslu, bez Achima Brankačka Kormea nebyl 600 let mou na svojské stavizne zladovať. On je 47 let tom kory dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časách, když je nemali kory jazenov. Ne on vodku dožita čísnov, ale je celé prošče vábil a na koncu tom kory zase znímali bezvedomia do živé nás budžil. To je jeho najväčšia zásluha, aby sa tež jeho autorita, jeho charisma. On je mou ľudí himať, zajímovať, zahoriť za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohorý spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živenský skutk.

0: Dutschelowe Babel, Krasne Babel, Nadagim Shirim, Sabot Nishim Ranyu.
1: Serbski Rosbus. Bojesce. Studio Blanka Funzela.
2: Veradvorski, stari cirkvitsce, srečce, je sočerana vučarja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominavo, kiš je sočera pred stoljetami v Mirku je narodžil. Za svoje dživo, za Serbu, vo sebe pak, za zaslužbe, za komija, bu jeho meno na čestnu taflu pšil za te kotraš visa stari cirkvitsce. Na nej je netko 11 semenu vůznamnych ľudí zaž vých let stotku do kamena zadupane, kýž sú so radvorské vosadže narodili abo tudu skutkuali. Komia je sviatočnosť vobrubiu, svedženskú nárieč mieše ja nuk, kýž by začas Achima Brankačka 15 letu předseda kura. Tuarstvo přečeljo Smolerec knijanje, je so čera nesvačidle se serbskimi staviznami se zabirao. Na letnem vuleče tuarstva predstejštaj Trudla Malinkova a Handri Wirt 23 přitomnym mestrujim porebniščo cirke z nedeši Faru a Rot. Přitom v obladachu se serbskorečne pomniky a zonišu vo serbskich vosobinach, kotrež so niede veuse narodžichu abo tam skutkuachu. Mest tutemi bie fara Juri Mén, kiš bie ve 18. letstotku s rečerským kirlušom jednu z prinnich vumiuskich literárnych tvorbu serbske reči napisao. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakského ministerstva za kultus a šulský vopyt ve Česky. Doromade pečacitsi stipendiu je so rozdžiljivo za vopyt Česky jenoš jeničky. Šulaka Serbského gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra Praze a přebyla tam pola hustne svojby. Zato je so naličo při požadanských rozmovach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyva v Nebelčicach francouzská delegácia agrárneho ekologického tovarstva z gmeny blízko Cannes. Voni sú hosťo nebelčanskej založby za nučko kmanosť. V zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii bioratariu a struktúrach sa struhe zaživenie v opetachu čera biobúru Markasmu Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkaja so znieče 60 ľudžimi, kýž podpiraja družstvo Permagold. Večer bude zjavný koncert, jako švárca banda, na ležunosti založby v Nebelčicach. V Rosburgu je Svobodný stát Sakska další džel policajskej vysokej šule dotvaril. Kaž finansné ministerstvo z dželi sú čera cenové přebyvanišča přepodali. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodne dostane Vysoká šula Sakskej policii moderné tréningové centrum. Dohromady investuje Svobodný stát v Rosburgu aktuálne niečo 50 milionů euro. Ve Velké Dubravě má nová místnost za věrovaně nastač. Svobodné věrovaně chce že přichodže tamnější vodorní poskyčič. Kmene Radvo, Velká Dubrava Malešece jsou na zajšvém posedženiu v obsamkli ideu stavnictva podpirač. Kaž praje věsanost a Hardy Klaus, vůživá soležonost, dotal jenož se kůž do letné remeselnické viky. Z nové věrovanské místnosti mají tež sanitárne trakty nastač. Vodárňa bú 1920 natvarená a je 24 metrů vysoká. To bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca môže so přece zase dešťovač, kajž rúne netko tež tu ve mieste. Maximálna temperatúra 21 stopňu a celé podobné vietro značku z prečelnejšie, ale do rúňa s 21 stopňami zmieme potom júce nedželu.
0: Dobrú jezbu do džencnejšieho dopúdňa bez hačenia.
1: Serbský rozvoz.
0: Več minčinou po napúd, že sa češie.

0: kakuo, a tsokoro wa wata.
1: Tak klinčeše to čera večer kamiencu a stajke atmosféru väčšina z nás zaujesče tež bošč zviazuje. Za svedženiom, kiše šako tež imateriálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak cítu išto viacačto. Dana Katzeriec ze Smerdžacie je kuž leto rade podľa a to nudom ve viacoruch funkciách, ižo 8 leto za sobu obdželi so jako aktívna čevozvučovalka na programie.
2: Also muss man nicht jen oder zwei Monate Predator schiertujeme, trainujeme, jahre akut ne Sato. Dann die Übungen, ne Husch hat wirklich change, so jen du ne Routine, nur so sondern so mehr hat der Kreine in der Chestia, das Tag will er Luigi gibt man hatte Belada ja.
1: Wusstu, pčevo zvučovalko je vútoru večer po takým jeden zvěršku. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tež šulorka na Lessingovom gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čao maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve viestej mirie celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprve prajene přes celé leto vojuje šulero, kojiže radoni o tún povince, alebo o tún tak menované klasenfáne, tún najlepší z radone nose. A te vince, also das ist eine liebste Schülerin von ihm. Da zähle ich ja locker, ja. Alle sagten, ich gehe, ob ich nicht. Also sagten, ich hatte in der Woche wohl gar nicht. So, du musst aber schön bocken, dass ich hier essen. Da war ich nicht deine Liebste oder deine Liebste, Radoni. Oder ich essen, so gut deine Liebste. Ha, jetzt in der Woche gar nicht, ja.
1: Viac hat 1700 Schülerko a Schülerio BW Drastche, Wutschenje, Bunjelu, Doborstche, a so Stortkwetscher Symbolistze, saso Domesta na Uroči. Po legendze leží vukadišťo tuteje tradície 15. letstotku, jako huziča miesto kamien Svorožachu. Obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke džiči bevi drastče z miesta, vojakam napšečo, načojš so huziča smilichu.
2: Tun pšeča z mojo radonu, tiež sú pan šilbo zatvane, a to co vince, čo to opraže rane, si to obladač. To znamen, vyklich to opraže vulky halet, ja.
1: Svečenský čáhaj a vústup čevo zvučováku za Danu Kacariec budú příhodné dny tež trošku napínace. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tež jara veselí po sebie na vulky voňostroj sredu večer.
3: A na tom so my tež veselíme to potom sredu tež vonka. Před versku potom hľadáme na smierkamins a so nádžijame, so my jednou druhú škričku vidíme. Od čarovšieho potekím ve kamincu znatú bošč zväčša ze stojšto programom Kultúra, Šport, Šelakore, Aktivity Felix Cíš je so rozmoviav z Danu Kacarec ze Smerdžace je kotraš je jako čivo zvučováka a šulaka do bošče sobu zapšijata. Vymenčení ešte potom je hižo cibidliky na džesač. Byl než zahrano sedem nich vúpada tak čmáke, što vonka je.

srpsku noc môžete dženca ve smohči car Doževič program. Je to srpsko ľudové ansambla, kýž predstaví srpsku kultúru ve svojej bohatosti a tiež mnohotnosti, čož folkloru, hudbu a klasický repertoár nastupa. Po takým dženca večer 20 hodinách v kúbaništu si a toho bena ve smohčicach a před program započne sohýžo bydl knavosom. Čo več minčinu do 10.

0: Bitch Meet You Know, do, das hatte ich hier.
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Juričonak, ze Snibelčic.
2: Jensa svečime sveče Marije Kraljevne Janželu, a sviatach a zdobom Kraljevne Mira. Stavizne tuto sveđenja započinaho sa Marijanskim liče džijat na 154. 100 let do toho biše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Hač v leta džijat na 169. sa sovundnja jenacitste meje svečeše. Přes kalendarijsku reformu Bamša Pauva 4. sa Marijanske sveđen na 22. august všesene. V mnoho kirlušach a modlitvach učekame sa Sviatej Marii jako kráľovny nebes. Taktež u krásnoštiem Rožovcu, kdež ríka v poslednej stúčce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstnejšim svedženiu češťuje sa Mač Božia s dobom tež jako kráľovna míra. V našim nemiernom času mieli sa na to dopomnič, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mír. Tež v Međugorje je Mač Božia vierivým hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava Mír, mír a jenož mír. Šako so vojna při ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Te so svojbe abo vosadni zromadne Rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadách tydžinsce s vášňom, spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Božia, to zromadno pačeraja vo mír, Přete zviduch ženy nespí, nech je vojnje ščivujeme.
0: Dobrá Juri Čornák z Snibelčic v nadavku a zamovitosti, tam nižšie je v osade. Je cí menšiny do džesačich.